wɔbɛkyɛ nneɛ hwɛ mɔ wo na hwɛ sɛ neɛ bɛyɛ ahene mu hene no neɛ o awura mo awura dini ni mehu no hwɛ hwɛ hwɛ wɔne hwɛ no hwɛ no